0: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertas Plus.cz.
1: Rádio Český Blaník.
2: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
3: Když si někdo pozor nedá, jak se vlastně želva hledá.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
4: Tady chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes.
2: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
4: Co lidí,
5: časy se mění, jen my vás zůstáváme stejní.
1: Rádio Český

Já někdy sama nevím, čemu vlastně věřím. Krásně zní to slůvko falešné. Až další holku opustíš, doufám, že konečně už najdeš v sobě kousek cti.

0: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertasplus.cz.
1: Rádio Český Blaník.
2: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
3: A přichází do mě žít nemocná.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
2: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Český Blaník.
1: Štěstěné je to, co letí,

poručím, tak tedy zůstaň, moje ústa ti to poručím. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratím, tak co tedy mi

pro tebe změním třeba zítra způsob života a zapomenu klidně, jak se tančí gavota, když vezmeš náhle mou dlaň chvíli něžně do dlaní.

Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.

0: písničky, které dobře znáte.
1: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
0: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
1: Český Blaník. V digitální síti DAB
0: i na webu radioblaník.cz.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Na Českém Blaníku.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Český Blaník.
2: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
0: A tomu říkáte rychle?
2: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
3: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
4: Okénko do ohrad a výběhů v Zooparku Zelčín.
5: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
6: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
5: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
6: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
5: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
6: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
5: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
4: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
7: Český Blaník.
8: To je Blaníček.

co zní z mých strun. Každej den přilétneš blíž, každou noc mým nebem zníš. Jak můzu chtěl bych tě mít, jak sladkej nápoj tě pít, vypít tě do dna a pak uvěřím rád na zázrak. Mít život jak velkej plán, vlád s tebou do všech čtyř stran, protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz, odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš, dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázraka.

s tebou do všech čtyř stran, protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz, odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš, dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázrak.

0: Michal Prokop, Ramus 5, Kolej Yesterday na Českém Blaníku. Šestá hodina nám odbíjí, za chviličku si dáme další várku českých písniček, které máte rádi. Jednu od Marka Ztraceného. Stojíme tu oba a duše chystá potvrdit na pak taky tu budou Činasky, Slyším tvoje kroky. Nebe modlí nad námi je. A nebo Valdemar Matuška, S Bohem lásko.
1: S Bohem lásko, nech mě jít, nech mě jít, bude klid.
0: Já vám přeju krásné ráno, už za chviličku tu budou nejnovější zprávy a s nimi Monika Holubová. Ještě předtím se ale pojďme podívat na počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Připravte se na to, že ráno je ještě chladno, ale nebojte se, bude se vyčasovat a dočkáme se poměrně příjemných teplot. Očekávejte, že během dne naměříme 19 až 24 stupňů Celsia. Na jižní Moravě o 2 stupně více, tedy až 26 stupňů. Na horách bude chládek kolem 15 stupňů. Zpočátku dne bude polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnosti a večera zejména na severu území ojediněle může i pršet. Jak už jsem říkala, za chviličku zprávy. Po nich další české písničky, které máte rádi.
3: Tahitské léto v Aquapolspráva už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
6: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Policie řeší případ podvodu za zhruba 640 milionů ve správě nemovitostí Hradec Králové. Nově se také případem začal zabývat i odbor interního auditu města. Podle policie jde zatím o rekordní sumu vylákanou použitou formou útoku. Podvodníci se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky. Ve městech přibývá dětí školního věku. Třeba Mělník proto zahájil přípravu výstavby nové základní školy. Radní schválili smlouvu na dotační poradenství, které městu pomůže s přípravou projektu i získáním finanční podpory. Víc za radnici dodává Zuzana Beníšková.
8: Škola je navržena jako plnohodnotná základní škola s 18 kmenovými třídami a minimální kapacitou 540 žáků. Součástí areálu budou dvě plnohodnotné tělocvičny, školní jídelna s kapacitou nejméně 1000 strávníků, odborné učebny pro výuku informatiky, robotiky a přírodních věd.
0: Kromě toho bude v areálu školní družina, klub, venkovní učebna i zázemí pro učitele. Americká armáda provedla nové údery na Írán už 11. noc po sobě. Íránská média informují o explozích na několika místech v zemi. Nad Teheránem zasahovala protivzdušná obrana. Americká armáda tvrdí, že cílem úderu je snížit íránskou schopnost napadat obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Obránce Jan Zbořil u disciplinární komise neuspěl. Žádal o prominutí poslední části 7-zápasového trestu. Soutěžní debut v dresu Liberce tak s konečnou platností zažije nejdříve ve druhém kole. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď se na vás těší Veronika Rážová.
7: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné ráno, 6 hodin a 4 minuty, posloucháte Český Blaník. Dnes máme středu 22. července, tak ať se vám dobře vstává a ještě lépe pracuje. Před námi už jsou Jiří Štědroň, Marek Ztracený a nebo, jak už určitě poznáváte, kapela Kryštof, obchodník s deštěm na Českém Blaníku.

To byl Jiří Štědroň a vlaky na Českém Blaníku 6 hodin a 16 minut. Dnes máme 22. července a svátek slaví Magdaléna. Tohle jméno je rozšířené po celém světě. U nás se dřív vyslovovalo i jako Majdaléna. Určitě si pamatujete Majdalenka a Polenka s Veronikou. No ale pojďme se taky podívat do kalendáře, kdo dneska slaví. Syn britského prince Williama a vévodkyně Kate má dnes 13. narozeniny. Eva Burešová, česká zpěvačka a herečka, má o 20 více a americká zpěvačka Selena Gomez má 34. Ještě pojďme připomenout, že Mirek Mach, kytarista Arakainu, dnes slaví 62. narozeniny a narozky má i Iva Bitová, česká zpěvačka, houslistka a herečka. Narodila se roku 1958. Je dost možné, že i vy něco slavíte, a tak vám už brzy prozradím, jak si udělat radost třeba pěknou písničkou tady u nás na Českém Blaníku. No a když už jsme se bavili o té Magdaléně, tak Dalibor Janda má krásnou písničku, která se jmenuje stejně, tedy Magdaléna, a právě teď si ji na Českém Blaníku připomeneme. Tak hezký poslech a dobré ráno.

0: padá.
1: Tak si něco přej.
0: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
0: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
0: No tak, toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzavek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
7: Vy, vykat, avidon, vidra.
6: Avidon?
7: Jasně, avidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
8: Ty má maminka.
7: No prostě všechno na jednom místě.
9: Avidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
2: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
10: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
11: Jsme pro háčkování.cz. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
12: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
13: Příze látky tvoření, našeho života koření.
11: Pro háčkování.cz.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 12,90 a lososa, filet 100 gramů za 28,90. Bila. To dobré začíná u nás.
15: Posloucháte Český baník, za chvíli bude 6:30 a pojďme se teď podívat do kalendáře, ovšem ne do toho lidského, do psího. Jakýže pejsek dnes bude slavit svátek? Tak pokud máte pejska, který se jmenuje Adar, tak je to on. Přesně tak, všichni Adarové mají dneska svůj psí svátek, takže my blahopřejeme, no a přejeme pejskům hlavně nějaký dobrý pamlsek v tenhle sváteční den. No a vám, páničkům, zase pošlu další české písničky, které máte rádi. Za chviličku i jedna slovenská od No Name, ještě předtím Valdemar Matuška s Bohem lásko na Českém blaníku.

0: Tahle písnička vás zaručeně probrala, pokud třeba právě teď vstáváte z postele. No Name, ty a tvoja sestra.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A teď už počasí, nejenom to aktuální, a to konkrétně s meteorologem Vojtěchem Umlaufem. Dobré ráno, tak jak to vypadá?
2: Dobré ráno vám i všem posluchačům. Ve východních Čechách, na střední a severní Moravě a také ve Slezsku je oblačnost převážně zvětšená, ale bez deště. Na zbytku území máme spíše projasněnou oblohu. Noc byla i díky tomu na poměry pokročilého července poměrně chladná. Teploty klesly nejčastěji k 13 až 8 stupňům Celsia při uklidnění větru, hlavně v údolích i výrazně níže. Na některých šumavských a krušnohorských stanicích opět slabě mrzlo.
0: Pane jo, no a co zbytek dne? Jaký bude?
2: Zpočátku tedy ráno, dnes ráno čekáme ještě většinou slunečné, většina oblačnost tak se rozpustí, nicméně během dne oblačnosti bude opět přibývat a odpoledne a večer se hlavně na severu republiky mohou ojediněle vyskytnout přehánky, ale budou jenom slabé. Nejvyšší denní teploty dnes budou 19 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě bude o něco tepleji až 26 stupňů a v 1000 metrech na horách zůstane kolem 15 stupňů.
0: Tak my moc děkujeme. A teď už další české písničky, třeba jedna od Lenky Filipové.

0: Hanka Zagorová, Standa Hložek, Petr Kofal. Nic jí neschází na Českém Blaníku. 6 hodin 43 minut k tomu a my se teď společně odkloníme od českých písniček a zamíříme do Polné. Na místním hradě se totiž v sobotu odehraje tradiční přespávačka se speciální prohlídkou. S pozvánkou už je tu kurátorka Městského muzea v Polné Michaela Musilová.
1: Láká vás přenocovat v hradních komnatách? Zbalte spacák, karimatku, přijďte do Polné a zažijte noc na hradě. Čeká vás speciální prohlídka s kostýmovanými průvodci, opékání špekáčku a večerní promítání filmu Pod čirákem. Následně se můžete uložit ke spánku v historických sálech Polenského hradu.
0: No, nezní to jako pohádka? Já myslím, že rozhodně ano. Kdyby se vám nehodilo tuto sobotu přespávat v Polné, tak pak je šance zažít noc na hradě v Polné na Jihlavsku ještě v sobotu 29. srpna. Tak si to zapište do svých diářů. Za chvilku už další české písničky. Iveta Bartošová anebo Olympik na Českém Blaníku.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
5: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
4: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
5: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
6: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde?
7: Od lesa prodá auto u ESA.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Písnička na přání.
11: Každý všední den vždy po 8., po 11. a po 17. hodině.
10: Písnička na přání na Českém Blaníku.
12: Rádio Český Blaník.

0: Helena Zeťová, Tereza Kernlová, Tereza Černochová, sedmkrát, tak to jsou Black Milk. Mimo jiné, Terezu Kernlovou jsme zrovna včera řešili na našich sociálních sítích, takže pokud jste to ještě neviděli, mrkněte se na Instagram, na Facebook, kam chcete. Jsme tam jako Český Blaník, no a pojďme se podívat, co nás tady čeká v budoucnosti. V příští hodině třeba Lucka Bílá.
1: Už nechci řvát, chci radši zpívat.
0: S tou si dáme dobrý kafe. Taky zo, už se blíží čas sluhu.
2: Už jí poté ztratil si všechno, co směl.
0: A nebo krásná spolupráce Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan.

0: Taky vám můžu slíbit písničku dne a prozradím, že ta bude právě od skupiny Zoo. Jejíž ukázku jste slyšeli před malou chvílí. Za chvíli už Monika Holubová a zprávy. Ještě předtím počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes bude o kousek tepleji než včera, 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě 26, na horách 15. Očekávejte, že většinou bude obloha polojasná až jasná. Během odpoledne přibude oblačnosti a odpoledne může na severu Čech občas sprchnout.
2: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz
3: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
6: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaní.
7: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Policie zatím po zásahu v budově pražského magistrátu nikoho neobvinila. Ve Škodově paláci zadrželi dva lidi. Kriminalisté se včera zajímali o odbor pozemních komunikací, mimo jiné o jeho šefa Aleše Krejču. Policisté prověřují, jestli se uplácelo v souvislosti s projektovými dokumentacemi při zadávání žádostí. Prezident Petr Pavel podle vlády učinil krok k rozboření ústavní zvyklosti, a to tím, že podal svou kompetenční žalobu k ústavnímu soudu kvůli účasti na samitu NATO v Ankaře. Podle kabinetu tato zvyklost spočívá v konsenzu všech vrcholných ústavních činitelů při plánování, přípravě a uskutečnění vrcholných zahraničních návštěv. Firma OKD začala zasypávat důl ČSM. Hlušinu bude pásovými dopravníky kilometr pod zem dopravovat 11 dní. Pokud by došlo k dalšímu přerušení zásypu, muselo by OKD jámu zase důkladně před pokračováním prací zkontrolovat, jak potvrdil v České televizi ředitel útlumu David Hájek.
10: První je, že musíme spouštět takzvanou raketu, což je zařízení vybavené čidly na sledování složení důlního ovzduší, a po takovém přerušení musíme zjistit, že je všechno v pořádku, že nejsou překročeny koncentrace.
9: Nyní je potřeba zlikvidovat ještě 4 jámy. Na turnaji Prague Open na Štvanici odstartují boje o čtvrtfinále. Ve hře zůstalo 7 českých hráček a dnes budou o postup bojovat 3 Češky, včetně nejvýše nasazené Marie Bouskové. Hrát bude i Tereza Valentová a Dominika Šalková. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď je tu opět s dobrou náladou Veronika Rážová.
8: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Děkujeme za nejnovější zprávy, 7 hodin 5 minut k tomu a před námi další české písničky, které máte rádi. Prozradím, že v nejbližších chvílích nám zaspívá Karel Gott, Lucie Bílá nebo Karel Zich. Tak to je skvělé složení, co říkáte? Dobré ráno.

0: Českém Blaníku. Přeju vám krásné dobré ráno, 7 hodin 15 minut k tomu a před námi už je písnička dne, jak jsem slibovala. Za pár okamžiků tady bude Zoo. Už se blíží čas sluhů. No a určitě tuhle písničku znáte, protože si myslím, že je skutečně oblíbená a přeci jenom už má nějaká ta leta. No a my se zeptáme Honzy Kalouska, tedy samotného interpreta, právě na tuhle písničku. Jak to vlastně všechno s ní bylo? Jak vznikla a proč?
1: Písnička Čas sluhů, neboli Už se blíží čas sluhů, vznikla jako kolektivní dílo z dílny skupiny Zoo v 90. tuším prvním roce a pamatuju si, jak jsme ji nahrávali v Otvovicích u Honzy Hrubýho, který tam měl takový prostě studíčko a potom ve sklepě v nějakým paneláku od příbuzných Jirky Chlumeckýho a pak se tam dohrávaly ještě nějaký věci, nějaký smyčce a tak dále, takže trvalo to chvilku, ale myslím si, že to stálo za to. Ta písnička vznikla až po filmu, to byl film Čas sluhů, na který skládal hudbu Jirka Chlumecký a potom se vzal z té hudby vlastně motiv a dotvořila se písnička, já jsem k ní napsal text.
0: A povedla se, tak my moc děkujeme Honzovi Kalouskovi a dáme si Zoo. Už se blíží čas sluhů. Písnička dne na Českém Blaníku.

0: Posloucháte Český Blaník, já vám přeju krásné ráno, 7 hodin 27 minut. Tak máte chuť dneska mlsat? Pokud ano, a pokud máte dokonce chuť na vanilkovou zmrzlinu, tak je to zcela správně, protože právě dnešek je dnem vanilkové zmrzliny. Ta byla dříve získávána z pravé vanilky, dnes už je to často pouze vanilkové aroma, nicméně pokud rádi mlsáte, ať už si dáte vanilkovou zmrzlinu kopečkovou, točenou, zkrátka jakoukoliv, si můžete dát dnes zcela bez výčitek. Před námi jsou další české písničky a já věřím, že si budete taky libovat, protože přijde kapela Lucie anebo Maruška Rotrová. Lásko, už za chvilku na Českém Blaníku.
1: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana víkendová akce na vepřovou pečení.
3: Čerstvá vepřová pečení z českých chovů. A teď se držte. Kilogram jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Pečeně skvělá pro vaše letní vaření i grilování.
4: Zastavte se od čtvrtka do soboty ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřovou pečení 1 kg za pouhých 79,90. Prodejny Zeman.cz.
5: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
6: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
5: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
6: To asi jo, no.
5: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
6: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
5: Tja, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
6: Tak to je slušný.
5: Jo, jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
6: A to je jako kolik?
5: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
6: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
5: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
6: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.

0: Moře zábavy v centru Prahy.
1: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.ČEK.CZ.
0: České písničky, které máte rádi.
2: Na rádiu Český Blaník.

0: Mám odborníka, konkrétně meteorologa Vojtěcha Umlaufa. Tak jak to dnes bude vypadat, Vojtěchu?
1: Zpočátku tedy ráno, dnes ráno čekáme ještě většinou slunečné, většina oblačnost tak se rozpustí, nicméně během dne oblačnosti bude opět přibývat a odpoledne a večer se hlavně na severu republiky mohou ojediněle vyskytnout přehánky, ale budou jenom slabé. Nejvyšší denní teploty dnes budou 19 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě bude o něco tepleji až 26 stupňů a v 1000 metrech na horách zůstane kolem 15 stupňů.
0: Tak to slyšíte, čeká nás krásný den a taky pěkné české písničky, které máte rádi na Českém Blaníku.

0: Českém Blaníku.
1: 8 minut po půl osmé, tohle byla kapela Lucie, se kterou jsme se pořádně rozproudili. No a teď pojďme na počasí a nebudu na něj sama, protože se zeptám

0: Posloucháte Český Blaník, tohle byl Mekyš Birka a jeho Denisa. A já tu pro vás mám lákavou nabídku. Pojďte si udělat radost písničkou. Napište si o písničku na přání na 720 836307. Buď pište klasické SMSky a nebo víte co, nahrejte mi rovnou hlasovou zprávu. A já ji pak můžu pustit éterem Českého Blaníku ven a dostane se k tomu, komu budete chtít písničku zahrát. To vám můžu zaručit. Takže ještě jednou, návod na to je velice jednoduchý. Stačí napsat nebo nahrát hlasovou zprávu přes WhatsApp na 720 836307. Tak vybírejte písnička, na přání to bude za půl hodinky a do té doby stihneme třeba Brontosaury anebo Marcelu Holanovou. Posloucháte Český Blaník a já vám přeji dobré ráno.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
7: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
8: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
7: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
9: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
10: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
11: Mat. Ten obchod mám rád.
12: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
13: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
14: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
15: Vinetu!
14: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
16: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
18: Rádio Český Blaník.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane. Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Reed. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A ten na to se objevil, střelec jménem Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdych, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zjív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klan. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si polochu, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.
3: Byl to Shane.
5: Byl to Shane, tak nám zpívá Ladislav Vodička. 8. hodina je tu, za chviličku písnička na přání a taky další české písničky, které máte rádi, které jsme si pro vás připravili my. Můžu nabídnout třeba Lucku Vondráčkovou a její Lásku na 100 let.
6: Bude chtít lásku na 100 let.
5: Taky si dáme Pocit divokýho byla.
7: Asi takovej pocit, jako je bodnutí nože.
5: A nebo Helenu Vondráčkovou a Sladké mámení.
6: Sladké mámení.
5: Za chviličku nám přinese Monika Holubová další várku aktuálních zpráv. Ještě předtím pojďme na počasí.
0: Počasí na Českém Blaníku.
5: Dnešní počasí bude o něco teplejší než to včerejší, 19 až 24, tak to jsou maxima v Čechách. Na jižní Moravě očekávejte až 26 stupňů. Pokud vyrážíte nahory nebo se tam vyskytujete, tam bude pouze 15 stupňů. Většinou bude polojasná až jasná obloha, během odpoledne ale přibude oblačnosti a ojediněle se vyskytnou i přehánky.
8: Kontejnery Sigl, dobrý den.
9: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
8: A tomu říkáte rychle?
10: Jsme Sigl. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.sigl.cz.
11: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
12: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
13: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz

0: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Senát bude o obnovení elektronické evidence tržeb jednat 19. a 20. srpna. Vládní návrh počítá s tím, že nová EET bude dobrovolná a má se týkat pouze plateb v hotovosti, kartou anebo šekem. Fyzický tisk účtenek nebude povinný. Senátoři budou řešit taky novelu stavebního zákona i zákona o státních úřednicích, které prošly sněmovnou. Dvě ministerstva chtějí zlepšit fungování tzv. Sociálně zdravotního pomezí. Jde o péči o pacienty, kteří už nepotřebují akutní léčbu, ale ještě se nemůžou vrátit domů nebo přejít do sociálních služeb. Jižní Morava bude za pár let vypadat významně jinak. Přispěje k tomu nový strategický dokument rozvoje regionu mezi lety 2028 a 34. Na jaké konkrétní oblasti bude cílit, to už prozradí mluvčí Jihomoravského kraje Martina Žítková.
1: Nová strategie bude reagovat například na stárnutí populace, klimatickou změnu, energetickou a kybernetickou bezpečnost nebo rozvoj umělé inteligence. Zaměří se také na témata, která přímo ovlivňují život v Jihomoravském kraji, na dopravní infrastrukturu, proměnu zdravotnictví nebo podporu rozdílného rozvoje jednotlivých částí regionu.
0: Práce na ní už odstartovaly a hotová by měla být do konce roku 2027. Cestovnímu ruchu se daří. Podle OECD tak v posledních letech potvrdil svou roli hnací síly hospodářského růstu. Počet mezinárodních turistů mířících do sledovaných zemí se podle studie v roce 2024 zvýšil o 8%. Na některých místech je ale cestovní příliš. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Veru, je to opět tvoje.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dobré ráno, 8 hodin a 4 minuty, tak to je aktuální čas. Před námi další české písničky, které máte rádi. To proto, že posloucháte Český Blaník. Vítě Vávra, Lucka Vondráčková a teď už Marek Stracený.

0: Český Blaník vám přináší
1: písničku na přání.
2: Posloucháte Český Blaník a máte možnost udělat někomu nebo třeba klidně i sobě radost písničkou na přání. A tentokrát to bude Peťa, která píše: Ahoj do rádia, prosím, zahrajte pro moji nejlepší kamarádku Magdu k dnešnímu svátku písničku od Hanky Zagorové Já nemám strach. Díky moc, těším se na dámskou jízdu. No tak Hanka Zagorová Já nemám strach je tu. Přeju vám krásný sváteční den, Magdalénko. No a doufám, že zůstanete nakloněni i dál Rádio Český Blaník.
1: Písnička na

0: hodin a 25 minut k tomu. Zrovna jsme si s kolegy povídali o tom, jak je úžasné, že se čeští zpěváci a zpěvačky dokázali chopit mnoha světových hitů a přespívat je tak, že je máme zkrátka v paměti zapsané, tak jako je to třeba případ Věry Špinarové a písničky Fernando, kterou původně roku 1976 naspívala ABBA. Tak já doufám, že jste s výběrem písniček spokojeni. Písnička na přání tu byla před chvilkou, ale můžu vám slíbit, že během dopoledne vás čeká další možnost udělat si radost písničkou. Do té doby doufám, že vám budu také dělat radost písničkami. Za chviličku jedna od Elánu anebo od Heleny Vondráčkové.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
5: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
6: Prázdniny, pádláč, paráda.
7: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
6: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
8: Tak už můžu?
9: Točíme.
8: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
9: No co asi děláte, ne?
8: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
9: A dál?
8: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
9: A kde vás najdou?
8: Jako adresu?
9: Webovky.
8: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
9: Máme.
8: Hele, radši to vem znova.
10: Český blaník.
11: České písničky, které máte rádi.

0: To je krásná písnička. Tak to byla kapela Elán. 11. prikazanie.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak teď se pojďme podívat na počasí. Myslím si, že aktuálně to vypadá dobře, jasno nebo polojasno, ale jak to bude vypadat po zbytek dne, to už ví meteorolog Vojtěch Umlauf.
2: Zpočátku tedy ráno, dnes ráno čekáme ještě většinou slunečné, většina oblačnost tak se rozpustí, nicméně během dne oblačnosti bude opět přibývat a odpoledne a večer se hlavně na severu republiky mohou ojediněle vyskytnout přehánky, ale budou jenom slabé. Nejvyšší denní teploty dnes budou 19 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě bude o něco tepleji až 26 stupňů a v 1000 metrech na horách zůstane kolem 15 stupňů.
0: Tak to slyšíte. Nakonec čeká nás krásný den a my si ho zpříjemníme i českými písničkami, které máte rádi. Za chviličku Marta Athena Eletariadu, ještě předtím Jarek Nohavica.
3: V řadě za sebou tři čumíci jdou, ťápají si v blátě cestou necestou. Kufry nemají, cestu neznají, vyšli prostě do světa a vesele si.

0: Letní koncerty
1: Rádia Blaník. Posloucháte Český Blaník a pokud posloucháte pravidelně, určitě víte, že tento pátek se koná úžasný letní koncert v Mariánských Lázních. Na kolonádě za 5 minut půl páté, buďte připraveni, protože to bude stát za to. Vystoupí Olga Lounová, kapela Slza, Petr Kolář a taky naše blanická kapela. A vy můžete být u toho a navíc zcela zdarma. Vstupné se tady neplatí a ještě si navíc můžete odnést sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám možná už velmi brzy přinese 100 000 na ruku. Víc informací se dozvíte brzy nakonec. Něco málo najdete taky na webu radioblanik.cz, tak se podívejte. Mimo jiné najdete tam i termíny dalších koncertů a místa, kde se budou konat. Takže pokud vám to náhodou tento pátek nevyjde do Mariánek, tak máte šanci. Můžete se na české interprety, které máte rádi, zajet podívat jindy a jinam.
0: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
0: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
5: Pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
6: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
7: Ados barvy.
8: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
7: Léto fandí barvám.
8: Akce platí do konce září.
7: Navštivte Ados barvy a jste v pohodě.
9: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
10: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
11: Proaktivní servisní péče? Aktualizace map bez návštěvy servisu? Kontrola zamknutí vozu na dálku? Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
12: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
13: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
1: Rádio Český Blaník.

0: Opečková zmrzlina a vychlazená malinovka. Jsou věci, které se nemění.
1: Léto s Českým Blaníkem.

0: Petr Kolář a jeho vyznání na Českém Blaníku. Pokud budete mít čas v pátek odpoledne, tak Petra Koláře, a věřím, že i tuhle písničku Vyznání, uslyšíte naživo na náměstí, ne na náměstí, na kolonádě v Mariánských Lázních. Začínáme za 5 minut 5:30, ale to vy už určitě dobře víte. A nakonec my vám to do té doby ještě párkrát připomeneme. Pojďme se podívat na to, co nás čeká, ale dříve, tedy hned v příští hodině. Mezi 9. a 10. si dáme třeba Dalibor. Taky tu bude Dan Landa, Tajemství. Jméno mé už znáš. A nebo Plamen Kateřiny Marie Tiché. Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou rozčesnou kolena, ať mi začlehají plameny v zápěku, ať je mi divo. Už za chvíli nejnovější zprávy. Ještě předtím pojďme na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešek bude vydařený, dočkáme se až 24 stupňů v Čechách, na Jižní Moravě až 26. Na horách by ovšem mělo být o něco chladněji, očekávejte v maximech kolem 15 stupňů. Dopoledne bude většinou polojasné až jasné, během odpoledne bude přibývat oblačnosti a na severu by mohlo i pršet. Tak se na to připravte. Za chvíli už slibované zprávy, tak zůstávejte s Českým Blaníkem.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
2: Hele, nezaseko ses?
3: Ne.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry veřejnosti v demokratické instituce, především v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem pro veřejnost ani pro důvěru v právní stát. České nebe by mělo brzy patřit mezi jedno z nejbezpečnějších. Přispěje k tomu novela zákona o civilním letectví, kterou tento týden schválila vláda. O čem změny pojednávají, řekne mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
1: Změny posilují dohled nad letovými navigačními službami, zpřesňují pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví, omezují zbytečnou administrativu a promítnou do českého práva nová pravidla pro jednotné evropské nebe.
0: Což je iniciativa Evropské unie, jejímž cílem je zlepšit plynulost, bezpečnost a efektivitu řízení letového provozu. Organizace a účast na nepovolených tanečních párty se ve Francii zřejmě stane trestným činem. Za pořádání takové akce budou hrozit až 2 roky vězení. Francouzský parlament v úterý pozdě večer schválil návrh zákona o klidu občanů. No a anglický reprezentant Morgan Rogers přestoupil z Aston Villa do Chelsea. Londýnský celek o tom informoval na webu. Podle médií za záložníka zaplatil 117 milionů liber a udělal z něj nejdražšího britského fotbalistu v historii. Tolik další zprávy, přeju hezký den.
2: Rádio Český Blank.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dobré dopoledne, 9 hodin a 4 minuty, s vámi je Veronika Rážová a před námi další české písničky, které máte rádi. Jedna od Dalibora Jandy, budou tu i Tap Tap, anebo Vašek Neckář. Léto mé, tak užívejte Léto s Českým Blaníkem.

dopravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

0: Marisol Čech, to rekordman.
1: Posloucháte Český Planík a je to dobře, protože teď už tu pro vás mám další dobrý vydařený kousek z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. A kdo jiný by ho mohl mít na svědomí než Pepíno Vaněk? Tak Pepíno, je to tvoje, co nám neseš?
2: V areálu Monínec jsme do České knihy rekordů zaevidovali i hobby horsingový skok do dálky, kdy Kateřina Henišová dokázala tímto stylem skočit 280 cm. Gratulujeme a jsme rádi, že máme nový zápis do evidence R. Gratulujeme a jsme rádi, že máme nový zápis do České knihy rekordů. A kdo neví, co to je hobby horsing, to je taková ta krásná disciplína, že máte tyč dřevěnou, na konci té tyče máte vystříženou koníčkovou hlavu, nebo koňskou hlavu, tu si krásně namalujete, no a pak místo, abyste osedlali živého koně, tak osedláte tu tyč a normálně s ní děláte parkoury a všechny ty disciplíny.
1: Je to tak, já jsem zrovna při nedávném rekordu, který Pepíno Vaněk také přinesl, studovala, jak to skutečně vypadá, ten hobby horsing. No a když se na to podíváte, tak na jednu stranu působí to trošičku bizarně, ale na stranu druhou je to přece jenom sport jako každý jiný. Nedávný rekord od Pepína, tak to byl skok do výšky skoro 1,5 metru, což si myslím, že je taky úctyhodný výkon. Tak Pepíno, děkujeme, těšíme se na příští kousek a před námi další české písničky, které máte rádi, třeba Holky anebo Dan Landa.
0: Co Čech? Rekordman na Českém Blaníku.

je znám. Schody do nebe kloužou jak led.

líbil a byl jsem sám. To, co potom se stalo, mě úplně vzalo, měl začít

0: Pavel Bobek, lásko mě ubývá sil, tak já doufám, že vám sil neubývá, že naopak jich máte dost a že ještě přibudou tím, že se rozhýbete při písničkách, které máte rádi, při těch českých, které vám nabízíme tady u nás na Českém Blaníku. Za chviličku Kateřina Marie Tichá, František Donát a Renesance a nebo Jiří Korn s Luckou Bílou. Byl bych hřích.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Kontejnery Sigl, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Sigl. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.sigl.cz.
7: Hej, už máš řidičák?
8: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
7: Fakt?
8: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
9: spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. spokojenýpes.cz.
10: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
11: Jsme pro háčkování.cz. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
12: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
13: Příze látky tvoření našeho života koření.
11: Pro háčkování.cz.
14: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
15: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
16: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
17: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
18: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
19: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
18: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
12: České písničky, které máte rádi.
6: Na rádiu Český Blaník.

0: Peter Nať jakoby zpíval sám o sobě, aj tak jsme frajery. On totiž rozhodně tím frajerem je. Nakonec měli jsme ho i tady u nás na Českém Blaníku a pokud chcete zapátrat, mrkněte se na naše sociální sítě, kde s ním máme i video, nejedno video. No a mimo jiné připomínám, že na našich sociálních sítích vás každý den krmíme různými zajímavostmi o interpretech, které si tu hrajeme. Taky tam najdete různé vzpomínky na starší hity, duety, rodinné duety, no a stejně tak i veselé scénky, ve kterých vám trošičku přibližujeme texty těch pěkných českých písniček, které si tu hrajeme. Takže poslouchejte Český Blaník, mrkněte na sociální sítě, kde nás právě jako Český Blaník najdete. No a pojďme se podívat, co nás tu čeká v následujících minutách. Nabídnu Anoka, Michala Davida anebo Petra Spáleného.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
4: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
5: Ještě nemáte zamluvenou letní dovolenou? Nic není ztracené. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové má stále volné srpnové termíny na ubytování v chatkách. Užijte si skvělou dovolenou v dosahu největších rekreačních lesů v Česku. Do kempu Stříbrný rybník můžete přijet také s vlastním stanem nebo karavanem. Rezervujte nyní na kempstříbrnýrybník.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: firmanazážitky.cz.
9: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
10: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
11: Rádio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.

0: Tak to je povedené hudební spojení Slza, Celeste Buckingham a písnička Na srdci na Českém Vlaníku přesně v 10 hodin. Tak to se povedlo. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi, a taky se budeme věnovat filmu. Konkrétně vám prozradíme, co už brzy zamíří do kin, a že to bude velice brzy. Z písniček zahrajeme třeba Krištofy. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupár. Svou Pretty Woman bude opěvovat Karel Gott. Pretty Woman. A Olympic, ti jsou nad věcí s písničkou Nech to být.
1: Nech to být, to se stává, kde kdo bral.
0: Za pár okamžiků už to budou zprávy, ale ještě předtím vám prozradím, jak bude.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: A bude pěkně, dneska se dočkáme až 24 stupňů v Čechách, na Jižní Moravě pak až 26, na horách kolem 15. Dopoledne bude ještě jasné nebo polojasné, odpoledne oblačné, tu a tam hlavně na severu Čech může sprchnout. Ale nebojte, nebude to nic vydatného. Jak jsem slibovala, za chviličku zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
6: Zábava, vlny, tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace, jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Velitelství pro operace armády České republiky dnes symbolicky změní velení. Generál poručík Václav Vlček ho na pražském Vítkově předá generál majorovi Jaroslavu Míkovi, který se funkce oficiálně ujme na začátku srpna. Nad Prahou dnes taky cvičně přeletí stíhačky Gripen. V Praze 10 můžou teď místní obyvatelé využít prázdninový svoz elektrospotřebičů. Nefunkční zařízení už nemusí zabírat místo doma. Problém jednoduše vyřeší bezplatná recyklační služba. Co všechno je možné odevzdat, řekne mluvčí 10. městské části Jan Trop.
1: Můžete zdarma odevzdat drobné i velké elektrospotřebiče, audio a videotechniku, mobilní telefony, elektronářadí, počítače, zářivky a žárovky a další IT vybavení. Přijímány budou také objemnější spotřebiče, jako jsou ledničky, pračky nebo televizory.
0: Díky odborné recyklaci odevzdaných zařízení dojde k využití cenných materiálů, které by jinak zůstaly bez užitku. Počet zraněných amerických vojáků ve válce proti Íránu, která začala v únoru, je přes 500. Je to o něco více, než kolik uvádí oficiální systém amerického ministerstva války. Americký prezident Donald Trump v úterý uvedl, že v souvislosti s boji padlo 18 amerických vojáků. No a na turnaji WTA na pražské Štvanici dnes tenistky rozehrají druhé kolo. Ve hře zůstalo 7 českých hráček a dnes budou o postup do čtvrtfinále bojovat 3 z nich, včetně nejvýše nasazené Marie Bouskové. Obhájkyně titulu se utká s Američankou Líovou. Tolik další zprávy, přeju hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Posloucháte Český Blaník a pokud budete poslouchat dál, dočkáte se třeba Zdeňka Bartáka, kapely Kryštof a nebo Věry Martinové. O, pane náš, tak krásné dopoledne.

přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Potichu krást, jen tvůj stín za záclonou.

0: Tak to je Zdeněk Barták. Láska chodí po špičkách. 10 hodin, 14 minut k tomu. A my se teď podíváme do kin. Už zítra tam totiž zamíří vítězný film Karlovarského festivalu, který se jmenuje Padlé ovoce. Odehrává se v Barmě a podrobnosti už má koproducent Vít Janeček.
1: Film Padlé ovoce je naprosto současný. To, co tam vlastně vidíme, jsou barmské reálie. Dneska už ta země, i když je tam pořád jako občanská válka, převrat, se vlastně jakoby naopak má i snahu otevírat turistům, to znamená, už se dá i dostat vízum. Ten film začal vznikat ještě před tím státním převratem a vznikal velmi složitě, jako by vlastně během toho ani se nedá přesně úplně popsat jako všechny peripetie, ale teď se nějakým způsobem ho snad podaří tam jakoby zlegalizovat.
0: Ještě doplním, že se jedná o sociální drama, takže určitě půjdete s kin plni emocí. Nicméně křišťálový globus určitě zaručuje kvalitu. Tak si to nenechte ujít, stejně jako další české písničky tady u nás na Českém Blaníku. Za chviličku Karel Gott, ještě předtím Hanka Zagorová.

0: Pretty Woman, tak to byl Karel Gott na Českém Blaníku. Za 4 minuty bude 11:30 a už se nám blíží doba, kdy já vám prozradím, jak si nechat zahrát písničku na přání. Počkejte si na to, protože to bude skutečně už za pár chvil. Co za pár chvil? Za pár písniček. Do té doby Olympic, Iveta Bartošová anebo Helena Vondráčková s Valdemarem Matuškou na Českém Blaníku.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost. Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná. Ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
4: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
3: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
4: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
3: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
4: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
3: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana víkendová akce na vepřovou pečení.
6: Čerstvá vepřová pečení z českých chovů. A teď se držte. Kilogram jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Pečeně skvělá pro vaše letní vaření i grilování.
7: Zastavte se od čtvrtka do soboty ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřovou pečení 1 kg za pouhých 79,90. Prodejny Zeman.cz.
8: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
9: Rádio Český Blaník.

0: Satelit Kanibal, šťastný jako blecha na českém Blaníku. Pokud máte taky třeba nějaký důvod k radosti, anebo pokud vám naopak chybí a chtěli byste ho mít, pojďte si nechat zahrát písničku na přání. To si myslím, že je dosti radostná záležitost. Můžete si o ní psát už teď na 720 83 63 07. Pište buď klasické SMSky, a nebo přes WhatsApp můžete nahrávat i hlasové zprávy. Vaší fantazii se meze nekladou, takže vybírejte jakoukoliv českou písničku, kterou třeba znáte od nás, anebo zkuste to, třeba jste ji tady ještě neslyšeli, ale my ji tu máme, tak ji rádi zahrajeme. Napište mi taky, komu ta písnička poletí, jestli máte někoho, komu ji chcete věnovat, a nezapomeňte se i podepsat. Tak to je něco málo k písničce na přání, která tu bude zhruba za půl hodiny. Do té doby Michal Tučný, Jitka Zelenková a nebo kapela Činasky na českém Blaníku.
1: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
2: A já si dám steak.
1: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Dr. Max.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
5: Tak já jdu, miláčku.
6: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
5: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
6: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
5: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
6: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
7: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
8: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
7: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
8: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
7: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
10: Výhry. Slevy. Zábava.
11: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
12: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
11: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
12: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
11: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
13: Přijďte si do Auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem. 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijďte se svést. Těšíme se na vás. auta.pb.cz
14: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
15: Český Blaník.
16: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí, já nezapomínám. 10 let, jak půl hodina.

Perpetuum mobile, tak to je Jiří Schellinger na Českém Blaníku. 11. hodina právě odbíjí a po ní si dáme Miraje. A to není určitě všechno. Těšit se můžete i na kapelu Turbo. Ti budou zpívat

0: Tak to sami slyšíte, jak pestré to u nás bude a navíc i vy budete vybírat jednu písničku. Blíží se nám písnička na přání.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že dnes naměříme většinou do 24 stupňů, jen na jihu Moravy opět bude tepleji a bude tam až 26, na horách kolem 15. Obloha většinou bude polojasná nebo jasná, odpoledne později pak bude přibývat oblačnosti a očekávejte, že na severu Čech by mohlo i pršet. Před námi jsou zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
2: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
3: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
4: Pro pivo dá, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Pro pivo dá CZ.
6: Už tam bude?
7: Nech toho.
6: Každý už tam bude?
7: Přestaň, chtěj mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. O obnovení elektrické evidence tržeb, novele stavebního zákona, zákona o státních úřednicích nebo zpřísnění pravidel jednání sněmovny bude Senát jednat na schůzi, která se bude konat 19. a 20. srpna. Po jednání senátního organizačního výboru to řekl předseda Senátu Vystrčil. Jižní Morava bude za pár let vypadat významně jinak. Přispěje k tomu nový strategický dokument rozvoje regionu mezi lety 2028 a 2034. Na jaké konkrétní oblasti bude cílit, řekne mluvčí Jihomoravského kraje Martina Žítková.
1: Nová strategie bude reagovat například na stárnutí populace, klimatickou změnu, energetickou a kybernetickou bezpečnost nebo rozvoj umělé inteligence. Zaměří se také na témata, která přímo ovlivňují život v Jihomoravském kraji, na dopravní infrastrukturu, zdravotnictví nebo podporu rozdílného rozvoje jednotlivých částí regionu.
0: Práce na ní už odstartovaly a hotová by měla být do konce roku 2027. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy zavedou cla na generická léčiva až od srpna 2028. Do té doby bude clo na toto zboží nulové. Generická léčiva obsahují účinnou látku, která už není chráněna patentem. No a tenistku Barboru Krejčíkovou po úspěšném vstupu do turnaje WTA v Praze potěšilo, jak se vypořádala s rychlým přesunem z Řecka, kde teprve před dvěma dny ovládla turnaj v Aténách. I navzdory menšímu prostoru pro odpočinek porazila v prvním kole Lindu Fruhvirtovou ve dvou setech. Tolik další zprávy, přeju hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dobré dopoledne, 11 hodin a 5 minut, s vámi je Veronika Rážová. Za chviličku tu bude taky Miraj, Lucka Vondráčková a nebo Gejzír Petra Kotvalda. Posloucháte Český Blaník a já vám přeju krásné dopoledne.

0: písničku na přání.
1: Je to tak, 11 hodin a 15 minut a někomu z vás uděláme radost. Ahoj český blaníčku, prosím o zahrání písničky od Hany a Petra Ulrichových Zvon. Pro vás do studia jako poděkování za to, že tak skvěle hrajete. Vlastíkovi Sukovi pro radost a pro všechny pracující a mě na denní směnu. Děkuje Honza z Brna z Vrátnice. Tak Honzo, já vás moc zdravím, ať vám to na Vrátnici rychle utíká a jsme moc rádi, že nám zachováváte přízeň a že nás tam posloucháte. Tak to dejte pěkně na hlas, ať to slyší i ti, kteří tam kolem Vrátnice procházejí. Tady jsou Hana a Petr Ulrichovi, Javory a písnička Zvon.
0: Písnička na přání. Na

0: baví.
1: Co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem baby.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
7: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
6: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
8: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
7: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
9: Mat. Ten obchod mám rád.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90, banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
11: Za chviličku bude 11:30, posloucháte Český Blaník, pokud se chystáte obědvat potom dobrou chuť, ať se vám dobře vaří, no a ať se vám hezky poslouchá Český Blaník, protože jsou tu další české písničky, které máte rádi. Leona Machálová.

0: Nelutujem, tak to byl Adam Ďurica na Českém Blaníku. 11 hodin 42 minut a se mnou už je ve studiu Michal Krusberský. Ahoj.
1: Ahoj, já taky nelituju, že jsem si dal oběd a můžu se pustit do práce.
0: Já taky nelituju, že jsem si dala oběd a můžu jít z práce, protože my jsme se tady tak bavili o jídle, o tom, co dobrého jsme vařili a nás by zajímalo, co jste vařili i vy, tak klidně se pochlubte Michalovi, napište mu to na 728 363 07. No a nezapomeňte na to, že během odpoledne mu můžete napsat i návrh na písničku na přání. Ale k tomu se Michal určitě sám ještě dostane. Já ti přeju hezké vysílání.
1: Děkuju.
0: No a zítra seš tu vlastně ráno, takže
1: zítra si to prohodíme a budu
0: možná,
1: vstávat
0: že tu
1: zase
0: můžeš
1: já
0: nocovat.
1: Jo, jo.
0: A budeš stávat zase ty, je to tak. Takže já se na vás budu těšit zítra po 12. hodině. Do té doby si užívejte vysílání Českého Blaníku. Naslyšenou.
2: Padá!
0: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá ty, hvězdo.
0: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
0: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz.
8: Starnet internet.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
10: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Hej, už máš řidičák?
12: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
11: Fakt?
12: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
13: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
11: Tak už můžu?
14: Točíme.
11: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
14: No co asi děláte, ne?
11: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
14: A dál?
11: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
14: A kde vás najdou?
11: Jako adresu?
14: Webovky.
11: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
14: Máme.
11: Hele, radši to vem znova.
15: Halo, halo, pojďte s námi na zámek. Zámecká noc na zámku v době rudolfínské epochy v Kostelci nad Černými lesy už v sobotu 25. července od 19 hodin. Čeká vás slavnostní otevření zámeckého příkopu, divadelní pohádka pro děti, kejklíři a šermíři, alchymistická dílna, kulinářská show, nocturno Černokosteleckého zámeckého orchestru a fire show. Přijďte 25. července od 19 hodin. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz
16: Radio Český Blaník.

0: Nevěrná Petra Janů na Českém Blaníku, i když samozřejmě jenom v téhleté písničce. Za okamžik je tady pravé poledne, vás už všechny zdraví Michal Krosberský, no a za okamžik si pustíme taky Hanku Zagorovou.
1: Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blanky.
0: Bude i písnička k Táboráku, čili Stánky a Brontosauři. A ještě dvojice, která byla na Konopišti, Helena Vondráčková, Jirka Korn. No prostě české písničky, které máte rádi. Za chvíli v nich budeme zase pokračovat.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrej, dobrej, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den už bude promědlivý, zpočátku převážně s velkou oblačností a postupně na většině území také přehánky. Četnější budou na horách a na severu a severovýchodě. V jihozápadní polovině Čech se přehánky vyskytnou s menší pravděpodobností a večer také budou ustávat. Teploty 18 až 22, čili žádná výrazná změna. Na jihu Moravy až 25 a na horách kolem 11. Teplej bude na Šumavě, tam naměříme až 15 stupňů. Teď už máme minutu po 12. a ve studiu David Račák se zprávami.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Hezké poledne přeje David Račák. Za první pololetí vybral stát na mýtném 10 miliard korun, meziročně o téměř 6% více. Přes 54% zaplatili zahraniční dopravci. Většinu z celkové částky tvoří poplatky za jízdu po dálnici, a to 88%. Zbytek za jízdu po spoplatněných úsecích silnic první třídy. Vláda míní, že prezident Petr Pavel svou kompetenční žalobou k ústavnímu soudu učinil krok k rozboření ústavní zvyklosti. Podle kabinetu tato zvyklost spočívá v konsenzu všech vrcholných ústavních činitelů při realizaci vrcholných zahraničních návštěv. Vláda to uvedla ve svém prohlášení pro ústavní soud. Ve městech roste počet dětí školního věku. Mělník proto zahájil přípravu výstavby nové základní školy. Další podrobnosti přibližuje za radnici Zuzana Beníšková.
9: Škola je navržena jako plnohodnotná základní škola s 18 kmenovými třídami a minimální kapacitou 540 žáků. Součástí areálu budou dvě plnohodnotné tělocvičny, školní jídelna s kapacitou nejméně 1000 strávníků, odborné učebny pro výuku informatiky, robotiky a přírodních věd.
0: Kromě toho také školní družina, klub, venkovní učebna i kvalitní zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky. No a trenér Martin Hyský je přesvědčen, že fotbalisté Plzně mají všechny předpoklady k tomu, aby v nadcházející sezóně bojovali o prvoligový titul. 50-letý kouč je u západu českého týmu 3/4 roku a cítí, že mužstvo už navnímalo principy hry, které po něm vyžaduje. Tolik další zprávy, přeju hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: 3:12, hezký středeční den všem přeje Michal Krosberský, který se ujímá vlády nad studiem, a začínáme s Hankou Zagorovou. A taky dobrou chuť k obědu přeji.
1: Je naprosto nezbytné,

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: dáš mi.
1: Tak trošku začátek kariéry Evičky Farné a Leporello 12 minut po 12. My se opět vrátíme k fotbalu, sice fotbalový mundiál už je za námi a Španělsko slaví, ale už v sobotu začne také domácí liga. A hned na úvod Plzeň přivítá na domácím hřišti Liberec a Viktoriáni hlásí útok na titul, jak říká klubový šéf Adolf Šádek.
2: Tím, že se nám vlastně povedlo podržet a neprodat ani jedno z klíčových hráčů, tak si myslím, že ty ambice nemůžou být jiný než v soutěžním ročníku 26-27 se pokusit do Plzně a se přivést mistrovský titul, takže ty ambice jsou ty největší a jsem si vědom toho tlaku, který vytvářím na sebe, vytvářím na trenéra, vytvářím na kluky, ale myslím si, že z mých úst a myslím si, že ani z mých kolegů úst nemůže zaznít nic jiného.
1: No, uvidíme, jak to dopadne. Každopádně v úvodním ligovém kole se dále Slavie utká doma se Slováckem, Baník se představí ve Zlíně a Spartu čeká zápas na hřišti brněnské Zbrojovky. Tolik fotbal a teď zpátky k českým písničkám, které máte rádi. Za chvíli Helena Vondráčková a Jirka Korn, bude i Ríša Miller, ale teď jedná k táboráku. Brontosauři a Stánky od nás.

0: Ano, oba dva byli na pódiu na Konopišti teď. Před pár týdny, dalo by se říct, Helena Vondráčková, Jirka Korn, Já půjdu tam a ty tam. Mimochodem k tomuhle videu máme na sociálních sítích, na Instagramu, taky hezké video, které jsme natočili s Veronikou, tak koukněte a za chvíli se podíváme na dálnice, jaké nové překvapení by nás tam mohlo potkat. Do té doby Krištof, Michal Hrůza anebo Marie Rotrová.
1: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzavek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
6: Pozor, kuchařky a kuchaříci! Uzemana víkendová akce na vepřovou pečení.
7: Čerstvá vepřová pečení z českých chovů. A teď se držte, kilogram jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Pečení skvělá pro vaše letní vaření i grilování.
8: Zastavte se od čtvrtka do soboty ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřovou pečení 1 kg za pouhých 79,90. Prodejny Zeman.cz.
9: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
10: Jsme pro háčkování.cz. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
11: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
12: Příze látky tvoření našeho života koření.
10: Pro háčkování.cz.
13: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
14: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
15: Radio Český Blaník.

0: Standa Ložek, za to může déšť, ne já. No, tak déšť se možná dostaví zítra a někde možná i dnes, tak na to buďte připraveni a připraveni buďte také na cestách. Prosím vás, je tady další strašák pro nás, pro řidiče. Už jsme si celkem zvykli, že v některých obcích stojí u vjezdu atrapa policisty, jak se dívá dalekohledem, že jo, a my automaticky šlapeme na brzdu. Tak v Belgii šli ještě dál a na dálnici v odstavném pruhu normálně instalovali atrapu policejního auta, kterému svítí modré majáčky. A co myslíte? No, výsledek se dostavil. Mnozí řidiči opravdu zpomalili, než teda přijeli blíž a zjistili, že to auto je z papendeklu. Podobné makety prý už dávno používají v Turecku, takže bych se vůbec nedivil, kdyby se brzy ukázaly i na našich domácích dálnicích. Tak určitě by to mělo pozitivnější efekt než ty radary, které nás obírají o peníze, vidíte. Za chvíli Lucka Bílá a také Spiritual Quintet.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
2: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
6: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
7: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
6: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
7: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
8: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
9: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
10: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
11: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
12: Český Blaník.
13: To je Blaníček.

0: Hvězdička blízkavá a taky Petr Novák na závěr naší první společné hodinky. Za chvíli pokračujeme a hezky se načančáme i z Heidi.
1: Jen já,
0: pak bude kapela Kex a písnička Víš. A do vašich uší zamíří i Velické zvony a Čechomor. A taky další české písničky, které máte rádi. Za chvíli.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz

0: Českém Blaníku.
1: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a postupně na většině území také přehánky. Četnější budou na horách a na severu a severovýchodě. Naopak v jihozápadní polovině Čech se přehánky vyskytnou jenom opravdu ojediněle. Večer další ustávání srážek. Teploty 18 až 22, na jihu Moravy až 25 a na horách v průměru kolem 11 stupňů. Jen na Šumavě bude tepleji, tam bude až 15. Teď už přispěchal David Račák a dáme si další zprávy.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Hezké odpoledne přeje David Račák. Český premiér Andrej Babiš zaujal ruská média. V pondělí totiž zpochybnil přínos takzvané koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu v obraně před ruskou invazí. Šéf české vlády uvedl, že tato koalice kromě slov nikdy nic nepřinesla. Péče o seniory bude v příštích letech potřebovat výrazně více peněz. Kvůli stárnutí populace bude do roku 2035 potřeba investovat zhruba 70 miliard korun do vybudování 35 tisíc nových lůžek. Vyplývá to z nové studie Asociace poskytovatelů sociálních služeb, jak říká její prezident Jiří Horecký.
4: To bylo jedno z našich výzev směrem k Ministerstvu práce a sociálních věcí, aby takový plán a koordinační role vznikla, ale víme také, že bude potřeba dalších 55 tisíc zaměstnanců zejména pečovatelek nebo třeba rozšířit pečovatelskou službu až o 2/3 v těch příštích 10 letech.
3: Studie zároveň upozorňuje, že ani výrazné navýšení kapacit do budoucna plně nepokryje rostoucí potřeby stárnoucí populace. Oblast Jadranu zasáhly v úterý extrémně silné bouřky. Detektory zaznamenaly téměř 250 tisíc blesků. Nejvážnější následky hlásí Itálie, kde supercely přinášely kroupy o průměru až 15 cm. Nejsilnější bouřkový komplex se naštěstí udržel převážně nad mořem. No a ligová fotbalová asociace podepsala tříletou smlouvu s britskou společností Propitch. Zabývá se péčí o hrací plochy na stadionech a spolupracuje s FIFA, UEFA nebo anglickou Premier League. Propitch bude našim klubům pomáhat se zvyšováním kvality trávníků a případným přechodem na hybridní povrch. Tolik další zprávy, přeju hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: 2 minutky po 13. hodině, možná už máte po obědě, tak přejeme ze studia dobré trávení. No a za chvíli to už vás vezmeme na koncert, který je úplně zadarmo. A taky vám prozradím jeden kuriozní příběh z dovolené. Teď písničky, začínáme s Heidi. Michal vás zdraví.

0: kapela Kex a písnička Víš, a my taky víme, kam byste mohli vyrazit.
1: Letní koncerty Rádia
0: Blaník. Protože, přátelé, na pátek si nic neobjednávejte, nic nezamlouvejte, my máme pro vás koncert, který je úplně zadara. Nemusíte schánět lístky, nemusíte schánět peníze, prostě stačí jenom přijít a hezky se pobavit. A kde jsme tentokrát? Tentokrát jsme v pátek v Mariánských Lázních, kde začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne na kolonádě přímo, kde nám zaspívá Olga Lounová, pánové z kapely Slza, Petr Kolář, Blanická kapela a spousta další skvělé zábavy. Třeba i dobré jídlo a pití tady bude pro vás připraveno. A taky vám tady budeme nabízet samolepky Rádia Blaník a Centropolu a ty jsou docela důležité. Nejsou to jenom tak machrovací samolepky. Doma si je schovejte nebo si je někde nalepte, abyste o ně nepřišli. No a ty samolepky už vám v dalších dnech mohou přinést tisíce, někomu z vás dokonce i 100 000 korun. Tak to je taky důvod, proč se zastavit na náš další letní koncert. Už pátek v Mariánkách.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Cindelik a také Olga Koenigová v blbým věku, kdo je naopak v dobrým věku, tak řekl bych Eva Burešová, která má dneska 33 a ještě v lepším věku je třeba syn britského prince Williama, čili princ George, ten má dneska 13, pomaličku puberta je tady, tak se zvědaví, co hezkého vyvede a o čem si zase přečteme. Za chvíli ale budeme poslouchat Kamélie, budou Kouzla a také Čechomor a Velické zvony.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
9: Vy, vykat, Avidon, vidra.
8: Avidon?
9: Jasně, Avidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
10: Ty má maminka.
9: No prostě všechno na jednom místě.
11: Avidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
12: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
13: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO-CZ.
14: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
15: České písničky, které máte rádi.
16: Na rádiu Český Blaník.

0: Tuláci v Podchodoch, ano, na ty můžeme narazit stále ve velkých městech. Tohle byla kapela Elan na Českém Blaníku a my se teď taky budeme trošičku toulat. Pokud totiž patříte mezi cestovatele, co si každý rok z dovolené přivezou lahvičku písku anebo pár kamínků, tak bacha, už za to platí velmi tučné pokuty, že jo? Ale jsou i tací, kteří to dělají úplně naopak. Třeba turistka z Milána přivezla naspět na Sardinii 40 kilo křemeného písku, které její rodina před 50 lety odvezla z tamní pláže, aby si zkrášlila doma zahrádku. Vrácením tohoto materiálu žena tak splnila poslední přání své maminky. Křemený písek se zmíněné pláže tvoří taková drobná zrnka, které vypadají jako rýže a na rozdíl od klasického jemného písku se prý nelepí na plavky ani na kůži. A když její maminka, paní Silvie, zjistila, že odvážení písku z Ostrava je zákonem přísně zakázané a představuje újmu pro pobřežní ekosystém, tak právě požádala dceru, aby písek na ostrov vrátila. A tak se taky stalo. Kdybyste dneska takové množství odvezli ze Sardinie, tak vám hrozí pokuta až 70 tisíc korun. A to si asi nechcete takhle hezky prodražit dovolenou, vidíte. Tak buďte opatrní a za chvíli posílám Karla Štědrého a Josefa Zímu, dáme si milence v Texaskách a bude i kabát a Colorado.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
7: Pozor! A auto už pětkrát v Praze!
8: Ano, přesně tak. A auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
7: A auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
8: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Zažijte noc v korunách stromů. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové nabízí prázdninovou slevu na ubytování v nových domcích v korunách stromů. Využijte akci dvě noci za cenu jedné a každou další noc se slevou. Probuďte se za zpěvu ptáků a vychutnejte klid a vůni lesa v kempu Stříbrný rybník. Rezervujte nyní na kempstříbrnýrybník.cz.
11: Český Blaník.
12: To je Blaníček.

0: ztratí.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Táta vždycky říkal, lovku žádný strachy. Chceš kovboj v Coloradu, můžeš krávy pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy a odjel v klidu krás.

0: Tak tohle byla Verona, ztracená bloudím a my budeme za chvíli bloudit maximálně hudebním světem. Čeká nás Helena Vondráčková a ty se ptáš, co já?
1: Ty se ptáš, co já?
0: Taky bude hráč Petra Spáleného. A ještě si dáme dvojici Marie Rotrová, Jiří Bartoška. Prostě české písničky, které máte rádi. Za malý okamžik, hned po zprávách, budeme pokračovat.
2: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vpcentrum.cz
3: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra si raději přibalíme deštníky, čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a postupně na většině území také přehánky. Četnější budou na horách a na severu a severovýchodě. Naopak v jihozápadní polovině Čech se přehánky vyskytnou jen minimálně. A večer čekáme další ustávání srážek. Teploty 18 až 22, na jihu Moravy až 25 a na horách kolem 11. Tolik počasí a teď další zprávy a David Račák s nimi ve studiu.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké odpoledne přeje David Račák. Podpora na bydlení v superdávce zřejmě bude od letošního října stanovena podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, nikoli podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do 7 let. Moravskoslezský kraj začal spolupracovat s vysokoškoláky. Cílem tohoto spojení je propojit vzdělávání s praxí a podpořit uplatnění absolventů v regionu. Svůj názor přidává hejtman Josef Bělica.
11: Myslím si, že je to výhodné jak pro Moravskoslezský kraj, protože máme přísun mladých lidí, tak pro univerzity, protože ti studenti, kteří třeba studují ekonomické obory nebo státní správu, tak si mohou tu praxi osahat přímo na Krajském úřadě.
10: Zapojeny jsou Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě a Vysoká škola Báňská. Přístupový balíček pro Černou Horu v hodnotě 3,2 miliardy eur nepředstavuje pro daňové poplatníky v Evropské unii až tak velkou finanční zátěž. Mohl by však vytvořit precedent pro financování budoucího rozšiřování EU. Zároveň to může zkomplikovat jednání o rozpočtu unie. No a zápasy české reprezentace při fotbalovém mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku zvedly hospodám tržby až o 44%. Nejvíce tam lidé utráceli při sledování červnového utkání Česka proti Jihoafrické republice. Vyplývá to z dat pokladního systému Dotykačka. Tolik další zprávy, přeju hezký den.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, jsme uprostřed týdne, je středa 22. července a pokud scháníte program pro děti na víkend, tak my nabídneme jednu zajímavou přespávačku na hradě. Ale kromě toho další rekord a taky třeba písničky, které máte rádi. Za chvíli Tereza Mašková, Vanastovky a ze všeho nejdříve tady Helena Vondráčková s písničkou A ty se ptáš, co já. Michal Krusberský vám stále dělá společnost, tak přeju pohodu a dobrou náladu a zdravíme vás nejenom do práce, ale i na cesty a domů.
12: To už bude rok.

0: Ano, vysloveně ze života. Jíst, spát, meditovat, milovat. A Tereska Mašková, 17 minut po 14. To je taky čas, kdy míříme do Polné. Na tamním hradě se totiž v sobotu odehraje tradiční přespávačka. A to navíc se speciální prohlídkou. S celou pozvánkou je tady kurátorka Městského muzea v Polné, Míša Musilová.
1: Láká vás přenocovat v hradních komnatách? Zbalte spacák, karimatku, přijďte do Polné a zažijte noc na hradě. Čeká vás speciální prohlídka s kostýmovanými průvodci, opékání špekáčku a večerní promítání filmu Pod čirákem. Následně se můžete uložit ke spánku v historických sálech Polanského hradu.
0: No to zní vysloveně dobrodružně a kdyby vám tahletá sobota nevyhovovala, tak pak je šance zažít noc na hradě v Polné na Jihlavsku ještě v sobotu 29. srpna. Tolik pozvánka a teď už další písničky. Nejdřív David Dale, Akorát od nás.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Tohle byl hráč Petra Spáleného a my zdravíme všechny Magdalény, dříve také Majdalény se říkalo. Dáme už za chvíli pro vás máme další české písničky, které máte rádi. Bude třeba Klíč pro štěstí od Marušky Rotrové a Jiřího Bartošky, ale taky pověsíme Šnůry od kapely Kryštof a bude toho víc. A hned potom se podíváme na další domácí rekord. To všechno na Českém Blaníku.
1: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
2: A já si dám steak.
1: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi@terasy.cz.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
6: Pozor, kuchařky a kuchaříci! U Zemana víkendová akce na vepřovou pečení.
7: Čerstvá vepřová pečení z českých chovů. A teď se držte, kilogram jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Pečeně skvělá pro vaše letní vaření i grilování.
8: Zastavte se od čtvrtka do soboty ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřovou pečení 1 kilogram za pouhých 79,90. Prodejny Zeman.cz.
9: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Prázdniny, pádláč, paráda.
11: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
10: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
12: Tak už můžu?
13: Točíme.
12: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
13: No co asi děláte, ne?
12: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
13: A dál?
12: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
13: A kde vás najdou?
12: Jako adresu?
13: Webovky.
12: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
13: Máme.
12: Hele, radši to vem znova.
14: Hej, už máš řidičák?
15: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
14: Fakt?
15: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
16: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
17: Český Blaník.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé. Přátelé.

To je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomnět.

0: Tak tohle byla Lucie v dobách ještě s Davidem Kollerem a jejich Daniela. I když v kalendáři je dneska naopak Magdaléna, a to už jsme říkali před chvíli. Tak pojďme na ten rekord.
1: Co Čech, to rekord.
0: Pepino Vaněk je i dnes na značkách. Podíváme se do Muzea rekordů a kuriozit. A už včera jsme tady měli jeden rekord, který se týká hobby horsinku. Tak dneska ještě jeden.
2: V areálu Monínec jsme do České knihy rekordů zaevidovali i hobby horsingový skok do dálky, kdy Kateřina Henišová dokázala tímto stylem skočit 280 cm. Gratulujeme a jsme rádi, že máme nový zápis do evidence. Gratulujeme a jsme rádi, že máme nový zápis do České knihy rekordů.
1: A kdo neví,
2: co to je hobby?
1: To rekordman na Českém blaní.
3: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená, smažák!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Padá!
9: Tak si něco přej.
8: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
9: Tak to se mi to přání splnilo.
8: Cože?
9: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
8: No tak, toho musíme rychle objednat.
10: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
11: Trubky troubí, vstávat se má.
12: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
10: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvíli plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Český Blaník.

až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky a

se starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý.

0: mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.

0: Kosmická láska 15.00 v podání Věrky Špinarové. No a za okamžik po zprávách si dáme další české písničky, které máte rádi. Třeba bude Rodný dům Pavla Bobka.
1: Je můj rodný dům.
0: A bude i Petra Janů a Petr Janda.
2: Není nám už sedm nás.
0: A také Kohout od Nedvěda, Nedvědu.
3: Zvony zvoní jen chvíli.
0: A bude jich rozhodně víc, další české písničky, které máte rádi. Jak už jsem říkal, za chvíli pokračujeme.
4: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel.cz.
6: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
7: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
9: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a postupně na většině území také s přehánkami. Četnější budou na horách a taky na severu a severovýchodě. V jihozápadní polovině Čech tam se přehánky vyskytnou jenom minimálně. A večer čekáme další ubývání oblačnosti. Teploty 18 až 22, na jihu Moravy až 25 a na horách kolem 11. Teď už změna, za zprávařským mikrofonem naproti mě je Hanka Koterová s dalšími odpoledními zprávami.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Dobré odpoledne, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Vláda schválila důchodovou novelu. Od roku 2028 chce zvýhodnit pracující důchodce a lidé po 80 by mohli od ledna každých 5 let dostat navíc 500 korun měsíčně. Z novely ale vypadlo zastropování důchodového věku na 65 let a nepočítá se ani s návratem rychlejší valorizace penzí. Ministr zahraničí Petr Macinka se chystá do Chorvatska. Cestovat plánuje ve čtvrtek a v pátek s cílem u Splitu uctít památku 4 Čechů, kteří v polovině června zemřeli na moři po srážce plachetnice s katamaránem. Na programu má i jednání s chorvatským premiérem a svým protějškem. Moravskoslezský kraj začal spolupracovat s vysokoškoláky. Cílem tohoto spojení je propojit vzdělávání s praxí a podpořit uplatnění absolventů v regionu. Svůj názor přidává hejtman Josef Bělica.
12: Myslím si, že je to výhodné jak pro Moravskoslezský kraj, protože máme přísun mladých lidí, tak pro univerzity, protože ti studenti, kteří třeba studují ekonomické obory nebo státní správu, tak si mohou tu praxi osahat přímo na Pražském hradě.
11: Do projektu se zapojila Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě a Vysoká škola Báňská. Provoz na koridoru u Přelouče přerušil uvízlý vlak. Provoz stál asi 3/4 hodiny v úseku bez napětí mezi Řečany nad Labem a Přeloučí a ovlivnil i cestování mezi Prahou a Moravou. Dálkové i regionální vlaky nabíraly až hodinové zpoždění. To je ze zpráv pro zatím vše. Hezké odpoledne.
10: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, 4:15, dobré středeční odpoledne vám přeje taky Michal Krosberský. Za chvíli 3 ve 3, to znamená 3 písničky se stejným tématem nebo se stejným slůvkem, ale nejdřív Karel Gott, Petra Janů, Petr Janda a taky Pavel Bobek, Můj rodný dům. Tak těšte se i vy domů.

0: Petra Janů a Petr Janda, není nám už 17, což mě teda rozhodně není, ale rád na ty roky rozhodně vzpomínám a věřím, že vy taky.
1: Rádio Český Baník. 3 ve 3.
0: Teď už máme 17 minut po 15. hodině, čekají nás 3 ve 3 a dneska jsme to měli velmi jednoduché, protože jsme opět využili kalendáře, kde jsou Magdalenky, že jo? Takže máme tady 3 písničky o Magdalénách. Koho si teda dáme? Martu Kubišovou a její Magdalénu. Bude i kapela, která vznikla na konci 80. let a dali si jméno podle švýcarského pedagoga Pestalocciho. Takže Pestalocci nebo Pestalocci a jejich Magdalénka za chvíli a taky kapela Jelen a Magdaléna. Takže z každého období a z každého žánru něco. Věřím, že i dnešní 3 ve 3 se vám budou líbit.
1: 3 ve 3 na Českém Baníku.

Magdalena, Magdalena, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři městem vedou, odpustit to nedovedou, mají

0: Do třetice Magdaléna, tentokrát v podání kapely Jelen, která objíždí festáky a také Jelen festy, že jo? Doznívají v 15 hodin 28 minut a my už si za chvíli pustíme třeba Sliby chyby Hanky Zagorové.
1: Vím, že jsou sliby chyby stále.
0: A taky hezky pomalu bude i Marek Ztracený. A taky další české písničky, které máte rádi. Tak dobré odpoledne z Českého Blaníku.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
7: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Radio Český Blaník.

0: že vám v sobotu a v neděli během prázdnin hrajeme mezi 19. a 22. hodinou písničky k táboráku. Můžete naladit kytaru a rozjet to společně s přáteli, protože to rozhodně bude stát za to i tenhle víkend.
1: Písničky k táboráku na Českém Blaníku.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost. Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Kontejnery Siegl, dobrý den.
8: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
7: A tomu říkáte rychle?
9: Jsme Siegl, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegl.cz.
10: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
12: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15. 7.

0: A taky jejich královna bělých tenisek v 15.43.
1: Písničky k táboráku.
0: Přátelé, už je středa, blíží se nám víkend, možná plánujete s kamarády a přáteli nějakou grilovačku, tak to rád připomenu.

0: Kaťáci neboli Katapult a jejich blues v 16.00 a po 16. také Gump, Život je pes.
1: Vždycky, když život je pes.
0: Modré nad hlavou budeme mít i s Daliborem Jandou. No a pokud jste dorazili z práce, tak si dáme i nějaké ty lahůdky divokého byla. A budou i další české písničky, které máte rádi.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Chtěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
6: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
7: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
8: Příze látky tvoření našeho života koření.
6: Pro háčkování.cz.
9: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
10: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
11: Na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude s prominlivou, zpočátku také velkou oblačností a postupně na většině území se vyskytnou přehánky. Četnější budou na horách a také na severu a severovýchodě. V jihozápadní polovině Čech se přehánky vyskytnou jenom ojediněle. A teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25 a na horách kolem 11. Hanka Koterová dorazila a to znamená, že nás čekají další zprávy.
12: Zprávy na Českém Blaníku.
13: Krásné odpoledne u zpráv přeje Hanka Koterová. Do kanceláře prezidenta republiky dorazilo několik výhružných dopisů. Hned dva jsou adresované přímo prezidentovi. V dopisech plných sprostých nadávek a urážek pisatelé hlavě státu vyhrožují. V jednom případě policisté pachatele nenašli, zatímco ve druhém pracují s konkrétním podezřením. Praha bude mít nový plovoucí heliport pro záchranářské vrtulníky. Vznikne na Vltavě u Rašínova nábřeží, kousek od Podolí a nahradí dočasné přistávací místo nedaleko Palackého náměstí. Stavba heliportu vyjde na víc než 71 milionů korun a první vrtulníky by tam mohly přistávat v srpnu příštího roku. Umělá inteligence má v Českých Budějovicích zelenou. Město v novém školním roce spustí projekt Restady, aneb Budějovice se učí chytře. A jak to funguje, vysvětlí primátorka Dagmar Škodová-Parmová.
14: Na bázi rámcových vzdělávacích programů a umělé inteligence každý jeden žáček si bude moci procvičovat látku v jednotlivých předmětech a také učitel uvidí ten individuální postup.
13: Projekt má usnadnit přípravu na přijímací zkoušky na střední školu a vymyslel ho sám jeden z úspěšných absolventů. Vyškov prodá budovu bývalé zdravotnické školy ministerstvu obrany. To plánuje dlouhodobě nevyužívaný objekt přestavět na nájemní byty pro vojáky. Ve Vyškově totiž sídlí velitelství výcviku vojenské akademie. Hodnotu nemovitosti znalec stanovil na 36 milionů korun. Tím zprávy končí, v další uslyšíte zase za hodinu.
12: Rádio Český Blaník.
11: České písničky, které máte rádi.
0: Ani děkujeme, ale teď hned si zase budeme hrát třeba Gampa, Život je pes.

0: Tak doufám, že jste si také broukali písničku Petry Černocké, teď 14 minut po 16. hodině.
1: Písnička dne na Českém blaníku.
0: My si už za chvíli dáme jednu kultovní záležitost. Kapela Zoo, už se blíží čas sluhů a Honza Kalousek nám taky osobně prozradí, jak to tehdy bylo ze vznikem téhle písničky.
2: Písnička Čas sluhů, neboli Už se blíží čas sluhů, vznikla jako kolektivní dílo z dílny skupiny Zoo v 91. roce a pamatuju si, jak jsme ji nahrávali v Otvovicích u Honzy Hrubýho, který tam měl takový prostě studíčko, a potom ve sklepě v nějakém paneláku od příbuzných Jirky Chlumeckýho. A pak se tam dohrávaly ještě nějaké věci, nějaký smyčce a tak dále, takže trvalo to chvilku, ale myslím si, že to stálo za to. Ta písnička vznikla až po filmu, to byl film Čas sluhů, na který skládal hudbu Jirka Chlumecký, a potom se vzal z té hudby vlastně motiv a dotvořila se písnička, já jsem k ní napsal text.
0: Ano, a mně prostě ta písnička i celý film jako evokuje ty devadesátky, tak si to pojďme dát na Českém blaníku.
1: Písnička dne na Českém blaníku.

0: Český Blaník.
1: Jsem kůň, kterou plaveš. Když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ. Jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

0: Tak tohle byla Lolita, snad úplně první velký hit kapely Kryštof, který vyšel 16. července roku 2001. Tolik už je to let, přátelé. A za chvíli si dáme také slibované lahůdky divokého byla a vydáme se i na trpaslíčí svatbu od plavců. Tak hezké středeční odpoledne přejeme.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu. V matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
4: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat. Ten obchod mám rád.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
10: Pozor, kuchařky a kuchaříci! U Zemana víkendová akce na vepřovou pečeni.
11: Čerstvá vepřová pečeni z českých chovů. A teď se držte, kilogram jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Pečeň je skvělá pro vaše letní vaření i grilování.
12: Zastavte se od čtvrtka do soboty ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřovou pečeni 1 kilogram za pouhých 79,90. Prodejny Zeman.cz.
13: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levos Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
14: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
15: Český blaník.
16: To je blaníček.

0: Tak tohle byl Milan Dyk a jeho narozeniny. A pokud vy máte narozeniny anebo někdo z vašich blízkých z rodiny, tak pojďte mu popřát prostřednictvím našeho vysílání, ať má taky trošičku nějaký netradiční zážitek. Klidně nám pište své požadavky na písničku a také samozřejmě vzkazy nejenom pro oslavence, ale i pro vás, co si chcete jenom zpříjemný den, a posílejte nám buď v SMS-ce, anebo přes WhatsApp na 720 836 3007. Už v příští hodince hrajeme na přání a já vám za chvíli ještě taky zahraju Činasky a bude i Karel Gott, Když muž se ženou snídá.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
7: A tomu říkáte rychle?
9: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
12: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
13: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee Honda.

0: Skoda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
1: Radio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: chcete-li.
1: Jaroslav Uhlíř, ani k stáru nemám páru. No pravda, když už je člověk ještě starší, tak zase všechno zapomene a můžeme začít od znova, vidíte. Za chvíli ale české písničky, které máte rádi a ty vám třeba připomenou něco hezkého. Dáme si Olympiky a dávno. Také bude kapela Kabát a písnička o ní. A ještě Michal Tučný a Prodavač. A rozhodně jich bude víc. Za okamžik pokračujeme.
2: A dost barvy.
3: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
2: Léto fandí barvám.
3: Akce platí do konce září.
2: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
4: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz
5: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Počasí na Českém Blaníku.
1: Zítra, čili při čtvrtku, čekáme proměnlivou, zpočátku velkou oblačnost a postupně na většině území také přehánky. Četnější budou určitě na horách a na severu a severovýchodě území. Naopak v jihozápadní polovině Čech, tam přehánky čekáme jenom ojediněle. Teploty 18 až 22, na jihu Moravy až 25 a na horách kolem 11. Teď zprávy a Hanka Koterová s nimi ve studiu.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké odpoledne vám přeje Hanka Koterová. Prezident Petr Pavel odmítl podepsat novelu rozvolňující pravidla rozpočtové odpovědnosti. Jde o první zákon vlády Andreje Babiše, který vetoval. Nelíbí se mu, že umožňuje snazší zadlužování. Vláda by nemusela započítávat část výdajů do státního rozpočtu. Návrh se tak vrací k projednání do sněmovny. Telefonní čísla se pravidelně recyklují. Vždy po zrušení tarifu operátor uvolní číslo pro nové zákazníky. A jak musí operátoři s čísly zacházet, řekne Lucie Korbeliusová z D-testu.
10: Pokud operátor telefonní číslo znovu uvede do oběhu, měl by zajistit transparentní prostředí vůči zákazníkům. Při výběru telefonního čísla by je zejména měl upozornit na to, že jde o recyklované číslo a uvést také, po jaké době od jeho uvolnění bylo znovu přiděleno.
9: A pokud na recyklované číslo chodí nevyžádané zprávy nebo telefonní hovory, je možné požádat o přidělení jiného. Zlínští hasiči oznámili konec zásahu ve výškové budově v bývalém baťovském areálu. S ohněm tam bojovali od 9. července a šlo tak o jeden z nejdelších zásahů v historii kraje. Kolem shořelé historické budovy musel majitel postavit plot a zabezpečit okolí a do areálu stále platí zákaz vstupu. Kvůli suchu a nedostatku vody už omezují čerpání pitné vody ve městech a obcích odbory životního prostředí. Jejich rozhodnutí mají větší váhu. Obecní zákazy totiž lidé často nedodržují a dál z městských vodovodů zalévají zahrady nebo dopouštějí bazény. Tolik zprávy, mějte pěkné odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
1: 4:17, takový máme aktuální čas a začínáme s kapelou Olympik a s Petrem Jandou, který sice slavil narozeniny už 2. května, ale teprve teď měl velkou narozeninovou oslavu, kde pozval spoustu přátel. Všechno to bylo ve stylu starověkého Egypta a svůj příchod oslavenec pojal také ve velkém stylu. Nechal se jako Cezar přinést na dřevěných nosítkách. Tolik k Petrovi a teď už písnička dávno. Michal je s vámi. Přeju krásné odpoledne, ať už jste kdekoliv.

0: Anka Zagorová, Standa Hložek, Petr Kotwald a Můj čas. No a ten Můj čas už se pomaličku taky krátí, ale ještě vám stihnu zahrát na přání.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Dneska nám dorazilo hned několik vzkazů, tak kdo byl nejrychlejší, tak vybírala Renča, ta byla totiž první a chce nechat zahrát písničku Sen od MC Rika a Barbary pro neteř Sofinku, mamku a všechny, co si užívají na zahrádce jako my. A zdravíme také Martinu Dotlumačova. Dneska to bude bez výběru, ale rozhodně Martina chtěla také pozdravit všechny posluchače a popřát jim, ať mají krásné odpoledne. Tak napodobně a teď už hrajeme.
1: Písnička na...

než bys okem jednou řík. Stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdo špatný, dost možná, že

0: Tak to byli oni, čili kapela Kabát a Pepa Vojtek v čele. Mimochodem po 30 letech účinkování v různých muzikálech a na různých divadelních scénách se rozhodl, že s tím skoncuje a bude se už věnovat jenom Kabátu. Tak taky dobrá informace pro nás, že jo? Aspoň budeme mít co poslouchat. Každopádně za chvíli budeme poslouchat Prodavače Michala Tučného. Bude i Aneta Langerová anebo Michal Penk. Odpusťte nám.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Tak já jdu, miláčku.
5: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
4: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
5: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
4: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
5: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
6: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
7: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
8: Ještě nemáte zamluvenou letní dovolenou? Nic není ztracené. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové má stále volné srpnové termíny na ubytování v chatkách. Užijte si skvělou dovolenou v dosahu největších rekreačních lesů v Česku. Do kempu Stříbrný rybník můžete přijet také s vlastním stanem nebo karavanem. Rezervujte nyní na kempstříbrnýrybník.cz.
9: Hej, už máš řidičák?
10: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
9: Fakt?
10: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
11: České písničky, které máte rádi.
12: Na rádiu Český Blaník.

0: Jo, skoro pětiminutová severanka a taky kapela Team tady u nás na Českém Blaníku.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Vyrážíme celé léto za vámi, abychom vám zpříjemnili prázdniny a abyste si mohli užít letní koncert úplně zadarmo, přátelé. Ano, tento pátek za vámi vyrážíme konkrétně do Mariánských Lázní, kde začínáme 5 minut před 5:30 odpoledne na kolonádě, kde už bude stát pódium, na které vystoupí třeba Slza. A rozhodně tam bude naše blanická kapela. A třeba taky Olga Lounová. A všechno ještě doplní Petr Kolář. No tak, sami musíte uznat, že zadarmo jsme pro vás nachystali docela slušný výběr, vidíte? No a to není všechno, k tomu dobré jídlo a pití a také naše samolepky Rádia Blaník a Centropolu, které vám zajistí, že už třeba v dalších dnech můžete vyhrát pár tisíc a někdo z vás rovnou 100 000 na ruku. Tak držíme palce, pokud byste o téhleté hře chtěli vědět víc, tak rozhodně koukněte na naše webovky radioblaník.cz.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
3: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
3: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
6: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
7: Já si dám steak.
6: Rozhodujete se pro terasu? Poraď

0: Spojte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
3: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Pozor, pozor! Auto s nejvýhodnějším financováním už 5x v Praze.
5: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
4: Auto. Financování výhodněji než kdy dřív.
5: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Rádio Český

Vzala jsem si sandály a do bosa. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti listy. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

Dokonce se říká, že sedmi krásky vykvetou sedmkrát, i když je sedmkrát utrhneš. Ale přesto by mi po ní bylo smutno. A taky mě napadlo, že má na téhle louce jinou sedmi krásku a že se mají možná stejně rádi jako my. A třeba i ty ostatní by byly smutné.

0: Já přece vím, že jsem ten, co chybuje a ke dnu stoupá. A ke dnu stoupá.
1: Tohle byl Marek Ztracený i s písničkou Ztrácíš těsně před 18. hodinou, ale i po 18. pro vás chystám třeba Petra Nováka. Taky bude Lucka Vondráčková, Láska umí víc. A ještě si osladíme kafe s Karlem Gottem. Prostě české písničky, které máte rádi od rána do večera.
2: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Výhry. Slevy. Zábava.
5: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
6: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
5: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
6: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
5: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.

0: Českém Blaníku.
1: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku velkou oblačnost a postupně také na většině území déšť, který bude četnější na horách a na severu a severovýchodě. V jihozápadní polovině Čech se přehánky vyskytnou už jenom místy. Večer už čekáme ustávání srážek a teploty budou mezi 18 až 22 stupni. Na jihu Moravy naměříme až 25 a na horách kolem 11. Teď poslední odpolední zprávy a Hanka Koterová s nimi ve studiu.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Pěkný podvečer u zpráv přeje Hanka Koterová. Rozhodnutí prezidenta vetovat novelu zákonů upravujících veřejné rozpočty je nezodpovědné, řekl premiér Andrej Babiš před svým odletem na pracovní cestu do Srbska.
4: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví a obranyschopnost naší země, výstavbu škol i výstavbu energetických zdrojů, takže my uděláme všechno pro to, aby jsme tohle nezodpovědné veto prohlasovali.
3: Podle prezidenta ale zákon umožňuje nekontrolovatelné zadlužování státu. Po zásahu na pražském magistrátu obvinila policie 6 lidí a 2 firmy. Organizovaná skupina se na odboru pozemních komunikací a drah dopustila korupce a zneužití pravomoci úřední osoby. Podle primátora Bohuslava Svobody příslušný odbor spadá pod Piráty a jeho šéf jednal ve prospěch firmy svého bratra. Na silnici u Trhové Kamenice na Chrudimsku přibyly pachové ohradníky. Mají odradit zvěř od vstupu na vozovku. Podle některých odborníků ale mají sporné výsledky, protože zvířata si na ně časem zvyknou. Přesto patří k nejefektivnějším opatřením v nepřehledných úsecích. Evropská komise představila nový sociální model. Chce řešit drahé životní náklady a dopady umělé inteligence na pracovním trhu. Ještě letos představí akt o kvalitních pracovních místech, který má pomoct zapojit i ekonomicky neaktivní lidi, třeba ženy po mateřské. Ode mě je to vše. Mějte hezký večer.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Tak Hanka už se rozloučila a loučím se i já, i když ne na dlouho, musím si nařídit budíka a budu tady s vámi od 6. od rána. A teď už Petr Novák a povídej od nás z Českého Blaníku.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Kdo pak může změřit délku dní, kdy jsme se znali? Kdo pak může zvážit zklamání, když přišel?

0: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
1: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej rošt!
0: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Halo, halo, pojďte s námi na zámek. Zámecká noc na zámku v době rudolfínské epochy v Kostelci nad Černými lesy už v sobotu 25. července od 19 hodin. Čeká vás slavnostní otevření zámeckého příkopu, divadelní pohádka pro děti, kejklíři a šermíři, alchymistická dílna, kulinářská show, nocturno Černokosteleckého zámeckého orchestru a fire show. Přijďte 25. července od 19 hodin. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz.
4: Otestuj Subaru Sedlčany.
5: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
4: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
6: Český blaník.
7: České písničky, které máte rádi.

0: Rádio Český Baník.
1: Jsem skákal hrušky krást,

0: Alegrie.
1: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
0: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
2: firmanazážitky.cz.
3: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.

Spolu příměří a bitvy vzorců kýčových. A místo teplých večeří dáme si volnost jako dřív. Třesklo jak výstřel ze tvých úst a já snad ani nebrečím. Po velké párty bývá půst a pachuť vzdát to bez řečí. Adi.

adie. Uzavřem spolu příměří, aby tvý hodné vatrlo. Už nelíbám tě u dveří, srdce nám léty zatvrdlo.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český Blaník.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém Blaníku. Český Blaník.
0: To je Blaníček.
2: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme. Jsme pro háčkování.cz. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
3: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
2: Příze látky tvoření našeho života koření. Pro háčkování.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
6: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.

Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fiaľ, mám vanu plnou fiaľ.

0: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
0: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
5: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
6: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
7: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete

0: věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
1: Vinetu!
0: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: České písničky, které máte rádi.
5: Český Blaník.

0: Jak to začalo?
1: Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

Však zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Rádio Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
2: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padá

0: traje. Sí.
1: ...24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
2: Český Blaník.

rozumíš, prostě si velká touha něčí tím, co je sen, co je smích, který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve

největší, láska letních lásek jsem. Pojednou zase kluk, co ti všechno slíbí, ne, všechno ne, třeba to.

pouštiť. Život je krásny i na konci sveta. Ve zbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak léť, cestu znáš.

0: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
1: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat, ten obchod mám rád.
4: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
5: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
4: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mýdlové bubliny, papírové draky i mě.

Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
3: A tomu říkáte rychle?
5: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
6: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Jak rád bych dostal ještě jeden verš.

tu le telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jdu dál.

kamaráde, vlno. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
1: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
2: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
1: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
2: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do světa mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
1: Takže za zvířátky do ohrádky? Zooparkzelčín.cz.
0: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
3: Český Blaník.
4: To je Blaníček.

0: Rádio Český Blaník. Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
1: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok nula.
2: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
1: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
2: Renovace bez úroku? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
1: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
2: Maxi dotace.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Tři ve tři.
7: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
6: Tři ve tři.
7: Na Českém Blaníku.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém hlavě.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Co Čech, to rekordman.
3: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
2: Pojďte si s námi o nich povídat.
3: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
2: Co Čech, to rekordman.
3: Na Českém Blaníku.
2: Rádio Český Blaník.

nervösen musí být multimilionář. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří.

se neptat, za každou pravdou se schovává lež. Někdy je lepší vědět správně jenom půl, než se pak cítit jak totální vůl. Někdy je lepší vědět správně jenom část,

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
5: Český Blaník.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Plakalo baby, jo, plakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám,

povídá, baby, než budu dál, tak já ti to pofoukám. Utichlo, baby, a bylo znát, že slovům rozumí. Utichlo, baby, a já jsem byl rád,

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.